Mám tím tvoje noge bose do staré kuče tajné zavijutke. Mám tím tvoje plave do ramena kose i neke skrivene zagrebač